Martti Miitinen predniesol sonátu A-dur z tvorby Félixa Mendelssohna Bartholdyho. Poslednou skladbou prvej časti Euroclassic Nocturno bude klarinetový koncert číslo 2 S-dur z Weberovej tvorby, časti Allegro, Andante con moto a Alla Polacca.

0: Spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie Slovenské národné povstanie a Európa v zbrani proti fašizmu v novembri 2024 bolo Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. V čom je táto konferencia práve v roku 2024 objavná?
1: Dobrý deň, ja som Katarína Ristvejová z Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. V podstate my sme túto konferenciu chceli troška rozšíriť, pretože tie poznatky o Slovenskom národnom povstaní, ako povedal kolega riaditeľ Vojenského historického ústavu, história je nekončiaci proces a my stále priebežne skúmame dejiny Slovenského národného povstania a v podstate to konferenciou sme chceli zasadiť Slovenské národné povstanie aj do toho širšieho celoeurópskeho procesu boja proti fašizmu. Chceli sme poukázať na fakt, že Slovenské národné povstanie je súčasť antifašistickej rezistencie v celej Európe a že tie prieniky, tá pomoc mnohých národov Európy fungovala v odboji aj týmto spôsobom. Tak máme tu napríklad príspevok, ktorý práve nedávno odznel o maďarskej účasti na odboji. Včera sme mali dokonca aj o maďarských partizánoch, ktorí sa priamo zapojili do Slovenského národného povstania, čiže nešli cez pomoc Červenej armáde a Sovietskému zväzu, ale už do povstania. Takže to bolo celkom zaujímavé.
0: Sú to vlastne nové aspekty našej minulosti, tak ako ju poznávame dnes.
1: A to sú ešte stále neprebádané biele miesta, pretože bohužiaľ málo historikov aj z Maďarska vie po slovensky a takisto zo Slovenska vie po maďarsky. A pritom my sme krajina, ktorá má spoločné hranice a tam je to prelínanie tej histórie je dozadu 1000 rokov, takže je skvelé aj vďaka tomu, že sa vieme dohovoriť konferenčným tým vedeckým jazykom, tou angličtinou, tak si vymeniť informácie, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých archívoch.
0: Ďalšia kapitola, ktorá stále nie je celkom prebádaná, je pôsobenie anglo-americkej misie.
1: Ono je to časti prebádané. Samozrejme chce to viac, pretože v rámci angloamerickej misie u nás pôsobili aj tajné služby, čo sú informácie, ktoré boli tajné v tom čase a na to treba absolvovať výskum v zahraničí, hlavne v Londýne, v archívoch, čo vďaka kolegovi, ktorý mal aj o angloamerickej misii a jej pôsobení na Slovensku príspevok Martinovi Pošovi sa aj podarilo, bol tam pravidelne chodí skúmať, čiže som si istá, že prebáda toho ešte veľa.
0: Na tejto medzinárodnej konferencii sa odborníci a odborníčky venovali aj téme osobnosti a povstanie. Historik Pavel Kreisinger predstavil svoj výskum podplukovník Eugen Surovčík 1914 až 1970 zločinec, násilník, povstalec. Naše ďalšie rozprávanie, ktoré bude o vašom príspevku na konferencii, môžeme pomenovať Nomen Omen.
2: Môžeme asi. Dobrý deň. Ja som Pavel Kreisinger, pracuji ako historik na Filozofické fakulte Univerzity Palackého a v tom svém konferenčním príspevku som sa zaměřil na kontroverzní osobnost slovenského důstojníka Eugena Surovčíka, ktorý vlastne působil v řadě funkcí a je vlastne jedním z podezřelých z masakru karpatských Němců v Horních Štěnicích u Přerova, který se odehrával v noci z 18. na 19. června 1945.
0: Vo svojom príspevku ste ponúkli jednak psychologický profil tejto osoby a jednak príbeh, veľmi ťažký a kontroverzný príbeh v širších historických súvislostiach.
2: V prípade speciálne Surovčíka to násilí sa tam táhne ako taková tenká červená niť. On byl vlastne odsouzený na přelomu let 1943 až 1944 za prokazatelnou šikanu podřízených na nejaké veľmi, veľmi hrubé násilí, kde tam toho jednoho nešťastníka vlastne pak museli hospitalizovať na 12 dní. Nicméně ako vypuknutí slovenského národního povstání akoby zabránilo tomu jeho definitivnímu vyhození z armády a on se pak vlastně stává hrdinným velitelem a povstalcem a doputuje vlastně pak s československým armádním sborem až do osvobozené Prahy v květnu 1945.
0: Můžeme si právě na tomto místě připomenout boje slovenského národného povstání povstania, kde sa podplukovník Surovčík vyskytuje, ktorých sa zúčastnil?
2: On byl vlastne pod vedením zdejšieho povstaleckého generála, tehdejšieho plukovníka Mikuláše Markuse. V průběhu těch povstaleckých bojů on se stává vlastně velitelem praporu Diamant, který se velmi hrdině zapojil do bojů proti německé skupině Schill, nechvalně proslulé, nicméně později teda se stahuje do hor, prapor nakonec je rozpuštěn a Surovčík je nakonec nalezen nějakým neznámým robotníkem v oblasti Polany, vysílený, nemocný a je doprovozen do Banské Štiavnice a tam se pak skrývá až do toho jara 1945. A jak postoupí fronta, tak vstoupí do Československého armádního sboru. Tam je mu v podstatě uznána ta předchází hodnost, před a v zápětě povýšena štábního kapitána. Pak se ještě účastní bojů u Liptovského Mikuláše, Ružomberoka. Obdrží dva vlastně československé válečné kříže za odvahu v těch bojích.
0: Rok 1945 a nejstrašnější fakty tohto příběhu.
2: Masakr karpatských Němců, ale i Slováků, Maďarů, tam vlastně doteď nevíme pořádně, víme, odkud ty lidé pocházeli, byla to zejména obec Dobšiná, Janova Lehota, ale celá řada dalších vesnic, oblast Ružomberoku, Tater, v součtu vlastně 265 nevinných osob, převážně teda žen, dětí a starců, bylo vlastně s tím Surovčíkovým tichým souhlasem, dalo by se říct, odvedeno nedaleko nádraží na vršky, kterým se přezdívá vlastně Švédské šance, to katastr obce Horní Moštěnice u Přerova, a tam byli v noci z 18. na 19. listopadu bez jakýchkoliv výslechů, bez jakýchkoliv soudů zavraždění. Eugen Surovčík sa vlastně ten podíl na masakru karpatských Němců nebyl potrestán, to trestní oznámení je staženo v důsledku vlastně nedostatku důkazů. On totiž přímo nebyl vlastně na tom popravišti, což bylo potvrzeno celou řadu svědeckých výpovědí, tam byl přítomný pouze teda nejvyšší důstojník byl Karel Pazur, který byl odsouzen potom nakonec až na 20 let odnětí svobody, byť si nakonec odseděl jenom 6 let z toho původního trestu. Naopak Eugen Surovčík byl v podstatě to jeho trestní stíhání bylo zastaveno, protože mu se v průběhu let 45 a 47 se mu velmi dobře podařilo změnit tu svou původní výpověď a druhá věc, že tam nebyli svědci. Ale každopádně je potřeba konstatovat, že on byl velitel toho transportu a jestli mohl někdo to vražedné běsnění zastavit nebo už ty samotné přípravy, tak to byl právě on. A tam je teda otázka, proč to neudělal. On sám potom říkal, že v podstatě nevěděl o tom, že se jedná i o ženy a děti. Bylo to skoro 300 osob, takže otázka, jak si toho mohl nevšimnout. Ten ruch na tom nádraží odstavném, kde vlastně ty vlaky byli zastaveny, nemohl být tak velký a snažil se jakoby všechnu vinu svalit na toho Karola Pazura, který byl jako důstojník OBZ. Surovčík argumentoval tím, že důstojníci OBZ měli vlastní instrukce z Prahy, z ústředí obraného zpravodajství a že teda v podstatě mu přímo nepodléhali. To trestní řízení bylo v jeho případě zastaveno.
0: Napriek tomu byl dvakrát odsuděný a dvakrát byl vo vezení.
2: Přesně tak. Poprvé ještě v průběhu Slovenské republiky za tu šikanu podřízený, to je přelom roku 1943-44. Původně byl odsouzený na jeden rok nepodmíněně, pak je mu to ale nějakou v odvolacím řízení a v průběhu důsledku milosti od prezidenta Tisa je mu to sníženo na 4 měsíce. Nicméně ztratil vojenskou hodnost, všechna vyznamenání, takže to je první trest. Druhý trest potom je s ním zahájeno trestní řízení, byť je stíhán na svobodě v roce 1949 a tam vyplave další zločin z doby rané Slovenské republiky. Jsou léta 39-40, kdy on je velitelem zajateckého tábora prostoru Lešť, Oremovlas a polští zajatci ze září 1939 z té zářijové kampaně a 4 jsou potom na útěku zastřelení. Zase pod jeho velením a zase z těch pramenů a z těch poválečných výpovědí vyplývá, že s těmi polskými zajatci tam nebylo zacházeno dobře, že tam zase docházelo k nějaké šikaně, případně, že dokonce byli vylákáni a byli nabádáni k tomu útěku a pak na útěku byli zastřeleni. Takže to je pro něj trest do odnětí svobody 6 let, který on skutečně teda nastoupí v roce 1952. Nicméně zase v důsledku toho, že se střídají prezidenti, tak dochází k nějakým prezidentským amnestiím a on nakonec teda po 2,5 letech je propuštěn, vrací se do Banské Štiavnice, do armády pochopitelně se vrátit nemůže, opět ztratil hodnost a opět ztratil všechna vyznamenání a zakotví pak v potravinách. Takže pokud jsou mezi posluchači někteří starší pamětníci nebo obyvatele Banské Štiavnice, tak teoreticky si ho můžou někde od vidění podle jména pamatovat, protože to jméno je poměrně neobvyklé.
0: Ďalšia otázka, ktorá je rovnako zásadná. Ako máme interpretovať a prijať kontroverzné osobnosti, ktoré nemôžeme jednoznačne vyhodnotiť?
2: No určite nemôžeme dejin vymazať, rozhodne zase nemôžeme zamlčovať niektoré tie etapy jejich života. Dívať sa na tie lidi v tom celku. V prípade Surovčíka je zajímavé, že to nebyl človek nevzdelaný. Absolvoval vlastne gymnázium v Levoči, dostal sa do tej důstojnických hodností, takže těžko říct, jak by se jeho život odvíjel, kdyby ta druhá světová válka nevypukla.
0: Naše vnímanie skutočnosti ako keby predpokladalo také bielo-čierne videnie. Váš príbeh, ktorý ste dnes tlmočili, jednoznačne toto čierno-biele videnie neposkytuje.
2: Právě v té barevnosti a v té plasticitě dějin, ať už českých, slovenských, československých, evropských, světových, to je jedno. Je asi to největší kouzlo historie. Množství pohledů, množství různých informací, často si proti řečících. Historie vlastně není o tom najít tu pravdu, tu jedinou, protože tu samozřejmě nezjistíme. Nejsme určitý svědci, takže můžeme jen z těch dochovaných pramenů, což jsou zase zlomky, rekonstruovat nějaké útržky, jakoby skládat ty kamínky do mozaiky.
0: Konferenciu Slovenské národné povstanie a Európa v zbrani proti fašizmu v novembri 2024 spoluorganizoval aj Ústav pamäti národa.
3: Radoslav Ragáč, riaditeľ Centra výskumu objavenia slobody, Ústavu pamäti národa.
0: Čo považujete na programe tejto konferencie za kľúčové? Rozprávať o Slovenskom národnom povstaní 80 rokov po začatí je samozrejme veľká výzva, pretože mnohé už historiografia spracovala a mnohé vošlo do dejín.
3: Áno, viete, vždy na tých konferenciách je dôležité vystavať ten program tak, aby tam boli nové poznatky. Už sa zameráme aj takým tým afterlife, že vlastne ako sa oslovalo Slovenské národné povstanie, ako sa vlastne vyrovala na teraz komunistická historiografia, vlastne aj takým tým životom po živote toho povstania. To je veľmi dôležité, vlastne, že ako komunistický režim ošúpaval to povstanie a tých ľudí, ktorí boli pre neho nezaujímaví, tak vlastne dával z tých dejín preč. A teda ako z povstania zmizeli generáli Viest, Golian, Žingor napríklad a ďalší mnohí, ktorí nemali tú správnu politickú legitimáciu, tú politickú knižku. A vlastne ten obsah toho povstania sa vlastne menil z ich pohľadu na komunistické povstanie, ktoré viedol Gustav Husák nakoniec. Bolo to povstanie, ktoré zúčastnili príslušníkovia mnohých národov. Hlavnú úlohu tam hrala Československá armáda. To ťažisko bojov vlastne bolo na nej a naozaj nebolo to nejaký komunistický podnik, ale bolo to celonárodné povstanie. Je to jeden z momentov našich dňa, ktorý má byť právo hradiť, lebo to bolo jedna z najväčších povstaní proti nacizmu v celej Európe.
0: Dnes padla otázka, či je tento narratív, teda príbehy a konkrétne postavy povstania zapísaný v rodinných históriách. Môžeme hovoriť o vašej rodine konkrétne?
3: Tak viete, ja som zo stredného Slovenska, čiže zo Zvolena. Hrdý Zvolenčan, no a môj starý otec bol povstalecký vojak a po povstaní skončil v nemeckom lágri ako vojnový zajatec. Do konca vojny tam strávil a neboli to časne, ktoré by spomínal rád.
0: Rozprávali ste sa s ním o tom, pretože aj to zaznelo dnes, že často ľudia nechceli z mnohých dôvodov hovoriť.
3: No on tam nehovoril veľa, skôr teda môjmu otcovi a on zomrel už pomerne dávno, ale akože tie spomienky boli veľmi nepríjemné, proste o tom, ako im bola zima, ako ich neustále ponižovali, ako nemali čo jesť a tak ďalej. Ale čo naozaj nečítali im tam Goetheho proste. Boli radi, že prežili.
0: V rámci okruhu špecifické sociálne skupiny v povstaní bádateľ Marek Schön prispel témou Ženy v ilegálnej skupine Pavel, príbeh dvoch zabudnutých.
4: Moje meno je Marek Schön, toho času pôsobím ako študent na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne. Mimo toho som vlastne aj aktívnym v protifašistických slovenských organizáciách a zároveň som aj autorom projektu a výstavy Povstalecké ženy.
0: Môžeme hovoriť viac aj o tomto projekte, čo obsahuje, pretože súvisí s témou vášho príspevku.
4: Projekt Povstalecké ženy je v podstate tá nosná konštrukcia vlastne spočíva vo výstave, ktorá má teda rovnomenný názov, teda Povstalecké ženy alebo krátko účasti žien v Slovenskom národnom povstaní. Ide o putovnú výstavu. Zatiaľ bola vlastne prezentovaná vo viacerých mestách a obciach na Slovensku, či už ide o mesto Trnava, mesto Partizánske, obec Tokajík, prípadne obec Nitrianske Pravno alebo mesto Topolčany. Táto výstava v zásade prezentuje rôzne príbehy žien, primárne zo západného Slovenska, ktoré sa vlastne zúčastnili či už ilegálnej práci alebo Slovenského národného povstania.
0: Vy ste sa rozhodli vybrať dve postavy alebo dve protagonistky. pamiatky, ktoré súvisia s mestom Partizánske, Baťovany.
4: Ide v podstate o pani Helenu Havaldovú, respektíve Galinu Viktorovnu Ľagman a o slečnu Annu Klesňakovú, ktorá hoci pochádzala z Vlkanovej pri Banskej Bystrici, tak do povstania a do ilegality sa zapojila práve v oblasti Baťovian. Tieto dve dámy sú si v mnohom rozdielne, ale predsa len ich jedno spája a to je práve ich účasť na ilegálnom hnutí a na SMP. V prípade pani Havaldovej ide o ženu, ktorá pochádzala naozaj z buržoáznych vrstiev, z ukrajinských veľkostatkárov s chmelom. Zatiaľ čo v prípade Anny Klesňakovej ide naozaj o dievča z chudobnej slovenskej rodiny, ktorá vlastne v túžbe za svoje ideály, za lepší zajtrajšok prišla v boji v SMP o život.
0: Spoločným miestom, kde sa stretli, boli Baťovany.
4: Ilegalita v Baťovanoch v zásade vypukla naplno už v roku 1941. V 43. vznikal veľký ilegálny tábor a práve v tomto tábore sa možno tieto dve dámy stretávali, keďže obidve ten tábor zásobovali, či už proviantom, zdravotníckym materiálom alebo všetkým, čo jednoducho partizáni potrebovali pre život v horách.
0: Bolo to veľmi nebezpečné. Jedna z nich doplatila životom, druhá prežila, ale tak ako o tom hovoríte vy, jej spomienky museli byť strašné, pretože nechcela hovoriť o tom, čo prežila počas povstania v horách.
4: V zásade podľa mňa si obe ženy zažili peklo. O tom nie je pochyb. Ja si neviem predstaviť, že by som mal v 19 rokoch sám bojovať interne s nejakou existenciálnou otázkou toho, či sa dožijem rána a toho v podstate, ako bude naložené s mojim telom, keby náhodou sa mi niečo stane. Ale v zásade je to zároveň aj problém všeobecnej tej orálnej histórie, že tí respondenti vám častokrát nechcú odpovedať, pretože to je naozaj veľmi bolestivé. A osobne môžem povedať, že aj pre mňa je to strašne častokrát náročné študovať tie osudy, zaujímať sa o tie životné príbehy, pretože je v tom naozaj strašne veľa bolesti.

Ivan Sokol zahral Fantáziu G-dur Johana Sebastiana Bacha Bach Werke Verzeichnis 572. Pokračujeme piesňou Lásky Jozefa Suka, hrá Ivan Moravec.

Ivan Moravec zahral Pieseň lásky Josefa Suka. Pokračujeme tancom hodín z Ponchielliho opery La Gioconda. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Ondrej Lenárt.

Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave zahral pod taktovkou Ondreja Lenarda Tanec hodín z Ponchielliho opery La Gioconda. Na záver prelúdia Frühlingsstimmen, 410. opus Johanna Strausa mladšieho. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Ondrej Lenard.

Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave zahral pod taktovkou Ondreja Lenarda Frühlingsstimmen 410. opus Johanna Strausa mladšieho. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Pripravil ho a prihováral sa vám Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Stradiváriho majstrovstvo dalo vzniknúť legende nástrojom, ktoré dodnes neboli vo svojej dokonalosti prekonané. Husľový virtuóz a medzinárodný súdny znalec v odbore sláčikové hudobné nástroje Jaroslav Sviecený ich dôverne pozná a na viacerých stradivárkach mal možnosť aj hrať. V našom telefonickom rozhovore na úvod hovoril o tom, v čom sú pre neho osobne stradivárky fenoménom.
1: Stradivári v podstate dodal svietu dnešního pohledu světu, jinak samozřejmě předtím Evropě, model, tvar, charakter a ten důvod tehdy, proč se tomu tak stalo, byl velmi prostý. Ta doba vyžadovala možnost koncertování pro větší počet publika. To znamená, že tehdy nikdo neměl žádné mikrofony, ani zesilovače, ani žádné jiné technické vymoženosti a tak samozřejmě houslisté chtěli a vůbec lidé, kteří hráli na smyčcové nástroje, protože Stradiváry kromě husí dělal také violy, violončela, samozřejmě víme velmi dobře, že také stavil kytary a harfy, ale to není teď tématem. V každém případě tehdy chtěli hrát pro velké sály nebo velká auditoria, no a tam bylo potřeba, aby ten zvuk byl nosný. A to se mu nakonec skutečně podařilo, ale dospěl k tomu velmi složitou cestou, protože on samozřejmě experimentoval a měl velké štěstí, že mu pán Bůh nadělil dlouhověkost a to dožil se 93 let, když si vezmeme, že v té době se průměrně dožívali lidé okolo 50. 93 let upravňovalo k tomu, že ten experiment dotáhl do konce a ten model do dnešní doby nikdo nepřekonal. V tom si myslím, že je fenomén jména Stradivári.
0: My hovoríme samozrejme Stradivári, je to meno, ktoré pozná snaď každý, ale je to možno trochu nespravodlivé voči iným husľovým majstrom. Do akej doby vlastne Stradivári vstúpil?
1: Stradivári, on sa neví úplne isté, si se narodil přesně v roce 1644, ale všechny prameny to uvádějí. Zemřel v roce 1737, dokonce se ví přesně v Kremoně 18. prosince. A teď si ale vemte, že v té době ta Kremona a ti italští mistři stavěli špičkový mistři nástroje od Milána, to byla nejsevernější, takže nejvýznamnější italská škola, až po Neapol. V Milánu třeba to byl Rotestore, nebo v Neapoli slavný rod Galliano. To byly nástroje, které dosahovaly velmi podobných zvukových kvalit, skutečně stavili nástroje mistrovské. Možná, že asi vedle Stradiváriho bychom mohli jmenovat rod Guarneri. Nejslavnější byl Giuseppe Guarneri del Gesù, to byl jeho veliký konkurent. A dneska těžko říct, jestli jedny housle Stradiváriho znějí lépe nežli Guarneriho. Každý měl svůj osobitost, ale Guarneri rozhodně nebyl horší. Akorát možná pro laickou veřejnost nemá tak známé jméno. No a pak jsou také Guarnini, Pergonzi, Rogeri. To jsou všecko, to byly vlastně rody, které fungovaly v době, kdy žil Stradiváry a dosahovaly obrovských kvalit. A to stojí za to, o tom třeba přečíst, no, stačí se podívat na Wikipedie nebo na nějaké informace o tom, protože ty rody tvořily, musím říct, i docela dějiny, protože vždycky někdo zajímavý na ně hrál, někdo zajímavý je vlastnil, dostali se do míst, kam by se třeba lidé ani nedostali, nebo vůbec do naprosto netušených možností. No a je to spojeno opravdu s dějinama Evropy a nutno dodat, že Stradiváry a všichni jeho současníci, ty housle jejich, to je evropským fenoménem, co už Evropě nikdy nikdo nevezme, protože to nejkrásnější vzniklo právě tady.
0: To tajomstvo zvuku Stradivárok vlastne môžeme povedať až doteraz akýmsi predmetom skúmania a stále ako by sa nedarilo odhaliť, čím to je, že majú tak unikátny zvuk.
1: Stradivári procházel rôznymi etapami. Jeden z modelů se jmenoval Allonge, což znamenalo, že měli jakový protáhlý charakter, byli nepatrně užší, jsou jakový protáhlejší, ale to byl jenom optický klam. On později přišel na to a ty nástroje podle toho modelu, který se de facto v nějakých modifikacích používá do dneška, tak nástroje začal stavět někdy kolem roku 1700, co už samozřejmě před rokem 1700, ale ta nejslavnější perioda Stradiváriho nastala poté, ty úplně nejslavnější nástroje, jako je Messiáš a Camposeliče, tak to jsou roky 1716, 1715, to jsou ty úplně nejnádhernější nástroje, které dodnes jsou považované za naprosté klenoty, tak ten zvuk, de facto, když to hodně zjednoduším, a teď se teda hodně zjednodušuju, tak vznikl tím, že on snížil klenbu desek, která začala přímo od krajů, nikoli z prohlubní, když se podíváte na nástroje německého typu, konec konců i na nástroje třeba vídeňské školy nebo pražské školy, tak vidíte nástroje, které jsou vysoce klenuté nebo hodně vysoko klenuté, na krajích mají takové až úzlabinky a potom najednou se poměrně strmě třeba ta vrchní deska zvedá nahoru. Dokonce v některých případech se tomu ve slengu říkalo, že jsou to takové kozí hřbety. A skutečně ty nástroje, což je model třeba Eberleho nebo těch německých slavných mistrů, tak to byly nástroje, které byly klenuté a úzké. Když to Stradivari vymyslel model, který je mírně klenutý na obou deskách, má široký přední díl toho nástroje, no a hlavně ten nástroj má pravidelný charakter de facto rysů, jak na smrkovém, myslím, že se chlenep, jak na smrkovém, tak na javorovém dřevě. No a samozřejmě taky bylo důležité, kde toto smrkové a javorové dřevo bral. Například u javorového dřeva, tam je známa lokalita Valdisieme, tam jezdil, tam se nesjezdí lyžovat, ale Stradivari tam nejezdil lyžovat, ten si tam jezdil pro dřevo a jedna z dalších lokalit samozřejmě je bosenský javor, Bosna. Bosna byla tehdy italská, takže tam je veliká výhoda, že tím pádem Italové si tam nejenom Stradivari, ale i jeho současníci neméně slavní, ale možná neměli tak známé to jméno, tak si tam odsaď brali a těžili dřevo. U smrků už to bylo různorodější, samozřejmě využívali taky tyto lokality, ale tam už to byly různé jižní svahy Alp, a už těch míst bylo více. No a Stradivari vyladil ty desky tak provocitním způsobem, že jeho tón jeho houslí je nejenom krásný, tak jako jeho učitele, což byl Niccolò Amati, ale taky velmi zvučný a hlavně nosný. Když na ten nástroj hrajete, tak ten kvalitní zvuk se nese do velkých sálů, no a toho samozřejmě katapultovalo mezi to nejlepší. Všichni chtěli hrát na jeho housle nebo na jeho housle jeho současníků, protože hlavně solisté, protože samozřejmě tím pádem bylo zaručeno, že ten sál tým krásnym zvukom obsáhnú.
0: Takže boli Stradivarky už vo svojej dobe známymi a teda obľúbenými husľami u husľových virtuózov? Alebo tá sláva stúpala až postupne?
1: Ja si myslím, že Stradivari měl to štěstí, že se svého úspěchu dožil. Ne každý v kunštu to takto má, ale tady skutečně se tak stalo. Stradivari byl uznávaným, renomovaným houslařem. Samozřejmě, že v Kremoně byla obrovská konkurence. Z legrace se říkalo, že vlastně v ulici, kde žili všichni ty slavní houslaři, tak si každý dával na štít nějaký speciální reklamní tahák, jak by se dneska řeklo. Stradivari to vyřešil údajně velmi jednoduše, protože všichni ty slavní, co si to už tam napsali, tak použili nějaký zajímavý slogan. No a on si tam dal na takovou cedulku nadpis Antonio Stradivari, nejlepší houslař této ulici a tím je všecky přebyl. A to teď říkám samozřejmě v legraci, ale Antonio Stradivari velmi brzy, dá se říct, měl vedle sebe mecenáše, konec konců jeden z mecenášů se jmenoval hrabě Cozio de Salaby, který potom měl obrovskou sbírku, Collezione Salaby se tomu říkalo, a ta sbírka čítala opravdu spoustu nástrojů a oni, Kremoňané, měli jednu výhodu, respektive Stradivari měli jednu výhodu, že Kremona byla bohaté město. Takže tyto lidé velmi brzy zjistili, že to má svoji obrovskou hodnotu, co se tam tyto mistři vytváří, že stojí za to podporovat, byť samozřejmě ty konkurenční boje tam probíhaly velmi intenzivní, to tam konec konců probíhá do dneška, protože se Kremona velmi rozšířila v tomto směru, ale tehdy on vlastně dělal nástroje pro špičkové lidi, včetně královských rodů. Asi myslím, že nejznámější můžeme říct, že udělal nádherný smyčcový kvartet pro španělský královský dvůr. A kolegové, kteří z nás třeba teď poslouchají, tak vědí dobře, že tam každý rok přijede na pozvání jedno kvalitní kvarteto, které tam nějakou dobu bydlí, na ty nástroje zkouší a potom udělá koncert právě na dvoje housle, violu a violončelo Antonia Stradivario, který to jako skutečně smyčcový kvartet dělal. Takže on si své slávy užil a já taky můžu dodat rovnou, když se podívám na jeho život a když o tom opravdu celý život studuju a nabírám informace, tak myslím, že právem si toto zasloužil.
0: Vraťme sa ešte k tomu drevu, z ktorého sú teda husle vyrábané, pretože možno naozaj nás laikov prekvapilo, že je tam viac druhov dreva na jednom nástroji, že rôzne časti sú vlastne z rôzneho dreva. Ako vlastne tie husle sú poskladané z Stradivarky?
1: Základ musí byť stejný. To znamená, vrchní deska je smrk, huby, spodní deska javor, hlavička javor, krk javor. Ale všichni dobře víme, že Antonio Stradivari byl velmi významný i na poli výtvarném, protože on skutečně dokázal nádherně kreslit, takže si své nástroje intarzoval. Používal různé vzácné druhy dřev, ušlechtilý perletí, slonové kosti. On si samozřejmě přímo i výtvarně navrhl, jak ty housle budou vypadat. Mimochodem i takhle vypadají právě bohatě zdobené nástroje právě pro španělský královský dvůr. A tyto věci on dokázal do těch nástrojů vetknout tak, že nevadilo v žádném případě toto zdobení té akustické rezonanční stránce. On věděl, že to musí skutečně dělat velmi mělkým způsobem, který jinak by narušil strukturu rezonance toho dřeva. A v tom to byl přeborník. Mimochodem velmi bohatě zdobené jsou také jeho kytary. A když se podíváte na ty, co se dochovaly, myslím, že se jich dochovalo celkem 6, tak to jsou umělecká díla sama o sobě. Pochopitelně víme, že kytara ve svém zvukovém potenciálu nevydrží zdaleka tak dlouho jako housle nebo viola nebo violončelo, takže ty kytary už dneska zvukově neoplývají žádným velkým tónem, ale v každém případě jsou to dokonalá umělecká díla po stránce stavebné. Jeden z významných lidí, co se podílelo na tom, že velká část sbírky pod Stradivárym se dochovala pohromadě, byl slavný italský houslař Giuseppe Fiorini. To byl Boloňan, který tuto pozůstalost, kde právě byly výtvarná díla, kde byly výkresy Stradivario, geometricky zpracované housle, takže opravdu to nebylo nic, co by bylo jenom tak vymyšlené nebo domyšlené. Oni na tom opravdu pracovali velmi podrobným způsobem. Tak zachránil tuto sbírku a de facto na konku svého života tuto sbírku věnoval do města Cremona, kde Stradivari žil a pracoval. A tam jsou právě i ta výtvarná díla. Dneska se o část této pozůstalosti stará nadace Stradivariho a já jsem moc rád, že

0: Doma už žádné nemáme. Všechny jsme je přesunuli do muzea Stradivariho. Kdysi jsme měli doma troje housle, ale bylo příliš náročné se o ně starat. Neustále se na ně muselo hrát, navíc tu byl problém s pojištěním. Nemohli jsme nikdy odjet, nechat dům opuštěný. Díky muzeu jsme péči o tyto vzácné nástroje i o obrazy a další hodnotné předměty vyřešili. Teď se z nich může radovat i veřejnost. Může se vychutnat jejich jedinečný zvuk, protože v muzeu Stradivariho se na housle hraje denně a turisti je tedy můžou poslouchat.
1: V čem podle vás spočívá tajemství jedinečného zvuku Stradivárek?
0: Je to dáno směsí nejrůznějších faktorů. Myslím, že trocha štěstí je vždycky zapotřebí, ale pro Antonia byla hlavně příznačná vysoká kvalita ve zpracování tvaru houslí. On vlastně formu houslí upravil a k jejich výrobě poprvé využil jeden specifický druh smrku, který pochází z oblasti Val di Fiemme. Tato odrůda prošla jakýmsi mikroledovým obdobím, díky kterému se vyznačuje mimořádnou odolností. Spojením této vlastnosti s inovativním přístupem ve výrobní technice i zpracování formy vznikl jedinečný nástroj.
2: A rezo questo strumento unico.
1: A vy sám hrajete na housle?
2: No.

0: My sa stále samozrejme pozastavujeme nad tým, že ešte aj niekoľko 100 rokov staré husle majú dokonalý krásny zvuk. Čím to je? Pretože máme predstavu, že to drevo ako živý materiál musí rokmi pracovať.
1: Tak ten dôvod je v tomto prípade konstrukčního rázu a taky dobového, protože já bych možná začal tím dobovým. Asi všichni víme, že tady byla zima v té době, tady byla takzvaná malá doba ledová, která v Evropě končila někdy na konci 19. století. A tato malá doba ledová samozřejmě zapříčinila to, že to dřevo rostlo pomaleji, bylo velmi husté, homogenní, velmi konzistentní materiál a tím pádem mistři husaři tehdejší doby Stradiváriho, a konec konců i doby, která byla po Stradiváriho v životě, tak měli možnost pracovat s prvotřídním rezonančním dřevem. Tím pádem mohli si dovolit vypracovat daleko víc ty desky, takže to je jedna z naprosto pádných odpovědí, na co jste se teď ptala. No a ta druhá, víte, doba, odkud se brali dřeva, ta byla

0: doby naprosto úžasná, protože oni měli třeba k dispozici 300, 400 let, 200 let staré kmeny, takže oni samozřejmě měli čeho vybírat. No a ještě je tady konstrukčně úplně zásadní jedna věc, a to je, že housle mají takzvanou duši. Duše je špalíček, který vypíná a propojuje vrchní a spodní desku. Rozezníváte struny, ty struny přenášejí zvuk na kobylku, kobylka na vrchní desku, vrchní deska na tuto duši, ta ji přenese na spodní, ten zvuk se odrazí od spodní desky a otvory na vrchní desce ve tvaru písmene F de facto upouští ten tón, ten nástroj a nese se ven. Tu konstrukci Stradivari doladil tak, že udělal poměrně kulaté F-otvory. To umístění F-otvoru je nesmírně důležité. Jeho kolega Gwadneri zvolil jiný model v ostrých a delších F-otvorů, taky jeho housle mají jinou barvu, ale nicméně také špičkovou. No a toto jsou vlastnosti, které de facto dali do vínku takovou kvalitu těm houslům, že do dnešní doby se podle modelů housí Stradivari a Gwadneri staví, protože ten tvar, když se vymýšleli různé úpravy, že se F-otvory dávaly na zadní desku nebo dokonce na luby, nebo existují konické housle, že jsou z jedné strany mají vyšší luby a z druhé strany nižší. Vymýšlelo se spoustu nových věcí, ale ten Stradivari to skutečně dotáhl do naprosté dokonalosti, že kombinace konstrukce a toho dřeva se ukázala v jeho případě jako naprosto neprůstřelná, kvalitní, a proto ty housle do dneška výborně hrají. Ešte v tom samozrejme hraje roli lak, ale lak to už je samostatná kapitola.
1: Mňa prekvapilo, keď som si teda o Stradivárkach zistila nejaké informácie, že oni majú mená. To je vlastne tradícia, ano, ktorá je už daná od začiatku, alebo tie mená sa pridávali postupne podľa toho, kto ich vlastnil, alebo čím prešli?
0: Myslím, že za B je správne. Buď sú pojmenovány podľa slavného autisty, ktorý na ne hrál, nebo zajímavý majitel, nebo v prípade, jak som tady zmínil pri našem povídání, housle, myslím, že z roku 1716, zvané Mesiáš, no, tak to jsou housle, které tuto přezdívku dostali, protože Stradivari říkal, počkejte, já vám ukážu nádherné housle a to uvidíte něco, co se mi opravdu povedlo. A oni říkali, jo, a to je skvělý. A oni pořád nebyli. A oni říkali, tyhle tvoje housle jsou jako Mesiáš. Všichni ho pořád očekávali, on stále nepřicházel. Jo? Takže to vznikalo i z různých příběhů. A díky tomu jsou ty nástroje, protože jsou to nástroje, tak to absolutně osobité dílo Stradivariho, tak si myslím, že díky tomu jsou i výborně identifikovatelné nejenom pro odborníky, ale také posléze o lajky, kteří si třeba o tomto mistrovi začínají číst, tak si se o něm něco dozvědět.
1: Mali jména je housle, na kterých jste hráli vy?
0: Samozřejmě, že ano. Já teda miluju housle, které dokonce kdysi byly v držení českých rukou, byly to Stradivari z Camposoliče, které se dneska objevily v Japonsku. Naprosto špičkové housle. Potom Stradivari, který má název Libon, jsou to housle z roku 1728, ty momentálně se nacházejí ve státní sbírce neboli v Českém muzeu hudby, to jsou jediné Stradivárky, který vlastní český stát. Pak jsou samozřejmě Stradivárky Allard, na kterých jsem hrál. Allard byl vynikající houslista, možná, že pokud nás poslouchají pedagogové housloví nebo studenti, tak třeba hráli Allardovi etídy nebo Allardovi skladby pro housle a klavír, takže Vioty, Stradivari, tak samozřejmě to jsou všechno názvy, které se objevují a které jsem měl ten součet držet v ruku.
1: Pamětáte si ještě na ten první pocit, když jsi poprvýkrát držel v ruce a hrál teda na Stradivárkách?
0: On ten vůbec první pocit hrát na nějaké špičkové italské housle byl těžko popsatelný, protože mně se to podařilo před, já nevím, 25 lety a tehdy jsem do té doby znal jenom české, německé nástroje, myslím, že snad pár nástrojů francouzských a já jsem si na těch Stradivárkách uvědomil, že Stradivárky jsou zajímavé právě tím, že mají skutečně velmi čistý zvuk, který je oproštěný od toho materiálu, od toho dřeva. Je sice jasné, že ze dřeva vychází, ale je to velmi snadno ozevní nástroj, velmi lehce ozevní, to znamená, dostanete se smyslem a ten nástroj okamžitě reaguje a nejvíc ty kvality poznáte nejen v síle, ale hlavně v triánových pasážích, to znamená tam, kde hrajete slabě a když hrajete u špičky, smyčte a jenom lehce se dotýkáte té struny, tak stále, ten nástroj stále krásně, byť úplně subtilně a jemně zní, a to je právě proto, že ty desky se skutečně chvějí a rezonují. Takže ten nástroj je zajímavý, že zvládá dávat nádherný tón jak těch slabých, polohách, to znamená tam, kde se musí hrát pianissimo, tak i v těch obrovských forcových silných polohách, kde ten nástroj musí ukázat, co mě skutečně je a ukázat ten široký zvuk, právě ten, pro který je dneska hledaný po celém světě.
1: Vy jako virtuóz, ako vnímáte to, že někdo teda si koupí tyto husle jako umelecké dílo, že jednoducho někde iba stoja, jsou vystavené jako artefakt a nehrá se na nich?
0: Zase na druhou stranu je potřeba říct, že housle už dneska, pokud jsou takto špičkové, tak nejsou jenom hudebním nástrojem, ale také uměleckým dílem, které má vývoj i finanční, cenový. To znamená, tyto nástroje už se dávno vymkly možnostem nás, houslistů, violistů, violončelistů. Pro nás je důležité, aby vlastně někdo, kdo je ochoten ty nástroje na koncesní účely zapůjčit. Z velké části já musím teda říct, že se to daří, protože investoři, kteří to kupují, tak samozřejmě zase jsou rádi, když ten nástroj je prezentován. No a konec konců na mě se také obracejí investoři, kteří hledají nějaký špičkový nástroj, do kterých by uložili své peníze. A já jsem vždycky šťastný, když mohu doporučit nějaký kvalitní nástroj někomu, kdo potom ten nástroj, jak se říká, dává k dispozici. Je tady řada nástrojů, na které interpret nedosáhne jen tak. Když to beru z pohledu na dnešní situaci, tak myslím, že až nás opustí COVID, tak těch interpretů ještě přibude, protože opravdu ta finanční situace nebude až tak jednoduchá, ale je vidět, že tito lidé existují a že ty nástroje nám ti majitelé a ti investoři jsou ochotní zapůjčit a vždycky je to otázka jednání dobré pojistné smlouvy a já si myslím, že to je tak pořád, protože já jako soudní znalec posuzuju nástroj zrovna tak jako výtvarný znalec obraz. A zvuk je pouze součást tohoto popisu, protože ono je to už dneska umělecké dílo, není to jenom jakási řemeslná práce, jakýsi nástroj, který se používá na hraní, ale je to už dneska skutečně historický artefakt, je to historické momentum a v případě Stradivario to už musíme říct, že to je skutečně socha první velikosti. Takže pokud jsou vlastní tyto nástroje ochotně zapůjčovat, tak my můžeme být rádi a nám jde přeci o to, aby jsme na ty housle hráli a aby jsme ty možnosti měli. Zase berte ty věci z druhého pohledu. Ti, co je vlastní, tak mají zájem, aby byli v prvotřídním stavu, takže ty housle, i když si koupí nějaký bohatý člověk, tak je má jenom zapůjčené na dobu svého života. Po této době ty housle přecházejí na jiného majitele a už to už může být třeba zase housle. Ale skvělé je, že ten nástroj je v perfektním stavu a tahle se uchovává pro budoucí generace. Takže já to jako úplnou vadu nevidím. Samozřejmě je krásný, kdyby vždycky někdo tyho se vlastnil a byl zároveň koncertní interpret, ale si myslím, že už dneska v případě cen italských a těch nejlepších francouzských nástrojů je v kategorii science fiction.
1: Ukončil náš telefonický rozhovor husľový virtuóz a znalec historických sláčikových nástrojov Jaroslav Sviecený. V nahrávke Českého rozhlasu ste počuli aj potomka slávneho husliarského rodu Luku Stradivariho. No a na záver dnešných fenoménov budeme počúvať Paganiniho kantabile. Na Stradivárka hrá Jaroslav Sviecený a do počutia sa teší Mariana Jaremková.

Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Vykročil z onoho minula, vykročil z onoho minula, jo, kde všichni měli mít stejně, kde všichni měli mít stejně. A ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala blejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala blejně. Ruka, co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě jí odejdem stejně. A zřejmě jí odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přilítla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá stejně. Chasa už prapory svinula, ještě se naplno nemele v lejně. Chasa už prapory svinula, ještě se naplno nemele v lejně. Chasa už prapory svinula, sedím tu poučem průsery z minula, jo, a začínám znova a stejně. A začínám znova a stejně. Berunka plyne jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne jak plynula, v hospodě hrajou se písničky z minula, jo, a tebe miluju stejně.

někdy mě v noci navštěvuje jety, ve dne se nikdy neodváží blíž. Tajemně voní dalekými světy, ty o něm nevíš, ty už dávno spíš. Prochází bytem, rádio ho vzruší, z lampy má hrůzu, už ho dobře znám. Mlčíme spolu v esperanto duší, někdy mám pocit, že jsem to já sám. Přišel jsem pěšky, nebo přijel drahou, možná jich světem bloudí mnohem víc. Prohlíží si tě voňavou a vlahou.

přišel jsem pěšky, nepopříhel drahou, možná jich světem bloudí mnohem víc, prohlíží si tě.

Někdy mě v noci navštěvuje Yeti, můj přítel Yeti, u mě hledá sklíž, vykouří se mnou.

0: Půlkovým písmem je na zadní straně psáno. Marně si vzpomínám, s kým popíjel jsem včera. Marně si vzpomínám, s kým popíjel jsem ráno. Tajemná věro, to, že nejsem Michal, není důvod, abych vzdychal a v noci nemohl spát. Chudák Michal, časem šasne, až ti stářím zvadnou líce, u mě budeš krasavice na pořád.
1: Známy český pesničkár Karel Plíhal väčšinou koncertuje sám za sprievodu vlastnej gitary, ale nebráni sa ani spoločným hraniam s príbuznými muzikantskými dušami.

Co člověk chce, má mít 2. prosince. Na dveře ťuky ťuk, jemně a prostince. Starý muž řekl,

0: šik, jak se země otáčí. Nikdo neuvěří, když se večer zšeří, že ty jsi nejkrásnější na té širé naší. Jsem jízdejší, proto tě líbám, si čmir, ty stačí, noc co noc pod naší pavlačí. Zabírá mi boba stejně krásný oči, jak se země otáčí.
1: Reklama. Opera Slovenského národného divadla otvára svoju 107. sezónu galakoncertom Sergej Larin Tribute, poctou legendárnemu tenoristovi, ktorý sa navždy zapísal do histórie našej opernej scény. Najkrajšie operné árie a duetá zaznejú v podaní popredných solistov a hostí opery SND pod taktovkou Tomáša Braunera. Sergej Larin Tribute 12. septembra v novej budove Slovenského národného divadla. Začnite novú sezónu večerom, na ktorý sa nezabúda. Vstupenky na SND.sk.
2: Reklama.
3: Rádio Devín. Krajina duše.

Muránsky zámek v uherskej zemi na vysoké skale jest postavený. Bílý svítí se mezi horámi, zdi, bašty palácové pěkně spraveni. Na něm prebýval bazalt Matyáš, tu svými bratřími i svými syny. Polkoráb jeho Ferenc z Turbáky, též i svými se všemi záškodníky. Radu jsou tam, jednání mívali a v horách mnohé lidi loupili, mordovali, také zabíjeli a na Muráň zajímané často vodili. Také loupežství mnohého činili, pánům i zemanům nevolné byli, žádného jsou oni nelitovali. Voli, kravy zajímali, na Muráň honili. Jezu Kriste, pane milostivý, krik, pláč, kvílení nebohých lidí, věrné volání od svých ovcí uslyšel jest Pán Bůh ve dne i v noci. Nezapomněl Pán Bůh všemohoucí, aby nedal z nebe žádné pomoci. Loupežníky, mordárů třestati a tudy své věrné k své slávě přijíti. Však to píše Izaiáš prorok v 33. svém položení. Ach, člověče hříšný, proč tak loupíš? Však i sám tak potom loupen budeš. I stala se vám rychlá novina. Poslal král Ferdinand svého hejtmana, grofa Mikuláše z města Salma, aby ho on potrestal, Salm, zlého syna. 3000 španielů v jeho ruce dal, ozbrojených husárů, branných junáků, také několik uherských pánův, aby oni potrestali těch zlých škodníků. Ještě jsou byli jiní protivníci a v uherské zemi přebývající, kterýž králi nebyli poslušní, ale se jemu vždy byli přistrojili. Sitna jest zámek, také kaštěli, nejprve Gímež zámek jsou obehnali a v krátkém času jsou Gímež dobili a pod Hrušov zámek jsou se hned strojili. Neb se zajisté žáden neskryje. Na kohokoli Pán Bůh svou moc pošle, na Hrušov, Sitnu i na Levice, Čabrak zámek i Muráň má král v své moci. Král Ferdinand jest mocně přikázal, aby grof hejtman svou strelbu šikoval a hned Muráň zámek obehnal. Bazaldovi ni žádné milosti nedal. Ještě lid královský pod Muránem nebyl a již Ferenc Bebek svými jest tam byl. Dva gantnáre pod ním udělal, harcování s bazaldem každý den mýval. Lid královský, když pod Muránem byl, hnedky táborem ten zámek obkročil. Pán gróf Mikuláš, tři krásné šátry, roztáhli jsou již tam v širokém poli. Bazalt Matyáš svou ochranu hledel a moc již královskou sám dobře věděl a přece se jest králi protivil. Kázal troubit, bubnovat a z zámku střílet. Tomu se divili Španělové, patříce pod Muráň k vysoké skale, rozmlouvali tak, sami řknouc k sobě. Těžce mi tento zámek zde dobudeme. Ještě jsme to nikdy neviděli, jak jsme koli v světě mnoho chodili, jako Muráň na vysoké skale. Nikdy ho od bazalda žádný nevezme. Rada neměla grofa hejtmana. Poslal jest pro Jiříka Werneriuse do Prešova, královského města, po úradníka rádce zámku Šáriša.
aby z šáriše královská dela podmuráň rychle šikována byla, neb muránský zámek potřebí lámati, Bazaldovi pomocníky zmordovati. To Jiřík Wernerius hotov učiniti, hned z mesta stolice kázal vyslati, grofovo slovo jim pověděl, aby z šáriše dela podmuráň poslal. Učiněno jest to v náhle, jistě, hned dela poslali iz zámku šáriše, skrz Spiš vezli do Hranovnice. Srdce se Bazaldovo leklo velice. Z šáriše dela pod muráňom, ale Ferenc Bebek již svými tam byl. Šance i koše hotové byly a dela se k ním v noci přitočily. Kvílení Bazalda Matyáše svými bratřími, svými škodníky, však svůj muráň na vysoké hore potom pomoci neměl v jeho potřebě. Volajíc, křičíc na vysoké skale, by mu milost dali z královské vůle, aby nestříleli, nelámali, ale syny jeho z bratry ven pustili. Španělové jsouc dobří puškaři, děla nabíjeli, v zámek střílali a pustili z jednoho za druhými, zdi bašty padaly z veliké skály. Mocný zvuk i prask a dým veliký jsou z děl vydávali v zámek muránský. Zdi se sypaly z vysoké skaly, mnohí souce v strachu ven vyskákali. Španělé hrdinský, uherský dráby, všickni se v neděli tam chystovali. V svítání k zámku šturmovali, Bazaldových jsou mnoho táborští zbyli. Kapitán gróf Mikuláš zarmoucený byl, že jest ten první šturm tak prudký ztratil. Kázal jest předce v zámek stříleti a k jinému šturmu se šikovati. Jaká smrt těžká každému člověku. V půlnoci Matyáš pustil se z zámku. Sám třetí šel až do Telgárta. Tam ho zase došla jiná psota. Na svítání zase šturmovali a v tom šturmování zámek dobili. Kterých tam našli, tých polapali a hejtmanovi v ruce všech jsou oddali. Bůh všemohoucí sám to dopustil. Terkartský šoltýs Bazalda polapil, jeho dva dráby šoltýs jest zabil, samého Bazalda na koně jest vsadil. O, ty nevěrný šoltýs Terkartský, nemel snad Bazaldem žádné lítosti, zvázal si jemu ruce i nohy. Měl ti jest Bazald od tebe velké muky. Slovem mluvil jest Bazald Matyáš. Prosím tebe, živ mne, šoltýs, na ten čas. Zaplatím tobě, dám já 100 zlatých. Odnesiš mne odtud na zámek Lublův. Věru tě neponesu do Lublova, ale tě ponesu do tábora. Grófovi Hajtmanovi já tě v ruce dám. A onť mě obdaruje, já to dobře znám. Když šoltýs Bazalda hejtmanovi dal, tak se na šoltýsa velmi rozhněval. 200 zlatých jemu jest daroval a ještě k tomu velmi poděkoval. V 3 dnech dal gróf všeckých stínati, tak byl od vězňů pláč veliký. Již Bazald Matyáš leží v hrobě a Němci na muráni jsou živi vesele. Kdo tu píseň zložil, ten sám přítomen byl. Na počátku veršů své jméno položil. A to se stalo léta božího 1549.